zataje dech a na všechny strany. Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

0: To bol Coldplay a ich skladba z roku 2024 a vy počúvate Rádio Slovensko. Ak si pomáhate pri práci umelou inteligenciou, nie ste v tom sami. Vo veľkom ju ale využívajú aj hackeri. Falošné správy, telefonáty alebo tzv. Deepfake videá sú s jej pomocou čoraz presvedčivejšie a cielia práve na náš región. Prečo je to tak a čo nás ešte čaká? Aj na to sa Dáša Omastová spýtala etického hackera Daniela Hejdu.
1: Spoustu vecí ako neznáme, to, co vlastne bylo na tom západe, tak sa vlastne k nám teprve dneska dostáva. Tí útočníci sú schopní už to využívať, pretože pôsobí jak ze západních, tak z východních zemí. A problém je ten, že díky tomu, že máme práve AI a už jazyk není taková bariéra a furt tady máme nejaké peníze a furt sme podporovatelé v zemí, ktorí sú v nejakém jako konfliktu, tak v tu chvíli sa dostávame do situácie, kdy sme jako rozhodne centrem jako zájmu těchto lidí s různými pohnutkami, ať už je to finanční motivace nebo nějaká propagace.
2: Doteraz byla teda umelá inteligencia pre útočníkov akýmsi pomocníkom. Vie už fungovať aj autonómne? Existujú samostatní AI hackery?
1: Máme nejaké prototypy, respektíve nejaké ukázky toho, jakým spôsobom by vlastne mohli tí útočníci pomocí tzv. Agentního AI, agentní umelé inteligence, obsluhovať stroje a dokázali by se šířit uvnitř toho prostředí těch firm. Řekněme, že já jsem to ve své kariéře neviděl tak, že by to bylo reálně využité při nějakém útoku, který jsme třeba vyšetřovali, ale byly tam nějaké signály, které poukazovaly na to, že ta AI vevnitř byla použitá, ale ne tak intenzivně nebo masově, jak se vlastně můžeme domnívat. Ale je to přirozená evoluce, která nastane v této oblasti a lze ji jako očekávat, protože prototypy už dneska existují a fungují.
2: Stretli jste se v poslední době s něčím, co vás překvapilo?
1: Postprodukce, respektive vytváření deepfakeových videí bez ověřování vlastně identit, kdy můžete do jisté míry si vzít jakoukoliv osobu, kterou najdete na Google a tu si dáte do kontextu s jinou osobou a ten kontext může být jako libovolný. A je to za mě dost problematický, i mě samotného to dost jako vyděsilo, protože vím, co znamená vybudovat si kvalitní reputaci a ono ve chvíli, kdy někoho poškodíte tímhletím způsobem, i kdyby to není samozřejmě pravda, protože to je vytvořený podvod, ale vlastně vy toho člověka jako poškodíte a on bude mít velikánský problém přistoupit k tomu tak, že vyvrátí ten aspekt těm lidem, kteří o tom budou nějak přemýšlet.
2: A co by jsme teda mali urobiť? Víc se vzdělávat?
1: Určitě bychom si měli víc seznamovat s těma věcma, jako fungují, jak moc jsou třeba rizikový, kde v jakých oblastech nás může někdo podvést a jaký třeba technologie se jako běžně využívají pro tohle. No. You like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. Počúvate Rádio Slovensko.

Želáme vám krásne leto s Rádiom Slovensko. Veru, letné počasie máme, aj budeme mať. Na to sa spýtam, zavolali sme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na linke je

Z 12. miesta nám dospieval Michael Patrick Kelly Run Free a na chvíľu skočíme aj na 11. miesto. A dnes tu nájdeme trojcu interpretov Pitbull, Florida, I Am Chino a Bora Choy Loco.

0: Pomáhate si pri práci umelou inteligenciou? Nie ste v tom sami. Vo veľkom ju ale využívajú aj hackeri. Falošné správy, telefonáty alebo tzv. Deepfake videá sú s jej pomocou čoraz presvedčivejšie a cielia práve na náš región. Prečo je to tak a čo nás ešte čaká? Aj na to sa Dáša Omastová spýtala etického hackera Daniela Hejdu.
1: Spoustu vecí ako neznáme, to co vlastne bolo na tom západe, tak sa vlastne k nám teprve dneska dostáva. Tí útočníci sú schopní už to využívať, protože působí jak ze západních, tak z východních zemí. A problém je ten, že díky tomu, že máme právě AI a už jazyk není taková bariéra a furt tady máme nějaký peníze a furt jsme podporovatelé v zemí, které jsou v nějakém jako konfliktu, tak v tu chvíli se dostáváme do situace, kdy jsme jako rozhodně centrem jako zájmu těchto těch lidí s různými pohnutkami, ať už je to finanční motivace nebo nějaká propagace.
2: Doteraz byla teda umělá inteligencia pro útočníků jakýmsi pomocníkem, vie už fungovat aj autonomně, existují samostatné AI hackery?
1: Máme nějaké prototypy, respektive nějaké ukázky toho, jakým způsobem by vlastně mohli ty útočníci pomocí takzvaného agentního AI, agentní umělé inteligence, obsluhovat stroje a dokázali by se šířit uvnitř toho prostředí těch firm. Řekněme, že já jsem to ve své kariéře neviděl tak, že by to bylo reálně využité při nějakém útoku, který jsme třeba vyšetřovali, ale byly tam nějaké signály, které poukazovaly na to, že ta AI vevnitř byla použitá, ale ne tak intenzivně nebo masově, jak se vlastně můžeme domnívat. Ale je to přirozená evoluce, která nastane v této oblasti a lze jí jako očekávat, protože prototypy už dneska existují a fungují.
2: Stretli jste se v poslední době s něčím, co vás překvapilo?
1: Postprodukce, respektive vytváření deepfakeových videí bez ověřování vlastně identit, kdy můžete do jisté míry si vzít jakoukoliv osobu, kterou najdete na Google a tu si dáte do kontextu s jinou osobou a ten kontext může být jako libovolný. A je to za mě dost problematický, i mě samotného to dost jako vyděsilo, protože vím, co znamená vybudovat si kvalitní reputaci. A ono ve chvíli, kdy někoho poškodíte tímhletím způsobem, i kdyby to není samozřejmě pravda, protože to je vytvořený podvod, ale vlastně vy toho člověka jako poškodíte a on bude mít velikánský problém přistoupit k tomu tak, že vyvrátí ten aspekt těm lidem, kteří o tom budou nějak přemýšlet.
2: A co bychom teda mali urobiť, víc se vzdělávat?
1: Určitě bychom si měli víc seznamovat s těma věcma, jako fungujou, jak moc jsou třeba rizikový, kde v jakých oblastech nás může někdo podvést a jaký třeba technologie se jako běžně využívají pro tohle.
3: Počúvate Rádio Slovensko.